naživo mne utrišuje, stezkou spravedlnosti mne vodí môj pastýr. Naživo mne utrišuje, stezkou spravedlnosti mne vodí môj pastýr. Naživo mne utrišuje, stezkou spravedlnosti mne vodí môj pastýr. Naživo mne utrišuje,

0: je, když
1: žádat jdu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručně dát.
0: Prečo, Jano, ideš?

0: jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal?

0: Áno, naprosto máš.
1: A môžu ťa i vyhodiť, když budú chtít.
0: Počítam s tým, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.
0: Já vím. Proto se ti

Ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních. Aby se usadil, aby dělal jenom to, co se má, a říkal jenom to, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu. Opravdu. Fakt.